Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. Around the world.

víte, co to znamená? Ano! Freeradio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu Retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. U mikrofonu Lukin a mám pro vás novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Memories, Vibe.

0: aktuální novinky z hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete jako obvykle na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď tě hraje

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem. Mr. Worldwide.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla Pohádku a pak se to stalo. Vádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Den dětí s divadlem DIP nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky od 10 do 16 hodin. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A představení Neboj neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Tvojí rádio 107 FM 107.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Wise Eyes.

0: dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
6: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
2: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
8: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
9: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
10: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
11: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
10: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
11: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
12: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Fajn rádio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla Pohádku a pak se to stalo. Vádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Den dětí s divadlem DIP nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky od 10 do 16 hodin. Hru Hamlet uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Inscenaci Krvavý měsíc uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A představení Neboj neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné dobré ráno, přátelé. Janče Houbová s vámi, vstáváte s Free Rádiem, no a vstáváte do neděle s datem 7. června, kdy svůj svátek slaví ženské křestní jméno německého původu Iveta. Význam jména se vykládá jako Tisový luk, je to tak, takže milé Ivetky, všechno nejlepší a nejkrásnější. Za malou chvíli kalendárko, no a podíváme se také do Brna. Představte si, že Brňané mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci. Více prozradím za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 7. června připravené, přátelé, pojďme společně na to. České země, rok 1920, byla podepsána Brněnská smlouva o ochraně menšin. Rok 1938 sudetoněmecká strana předložila československé vládě řadu nesplnitelných požadavků. Rok 1948 Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta a jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald. Rok 1965 v Praze došlo po dlouhotrvajících deštích k sesuvu půdy na svahu Petřína, což vyvolalo okamžité zastavení provozu pozemní lanové dráhy. K obnově došlo až po více než 20 letech. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1099. První křížová výprava započalo obléhání Jeruzaléma křižáky. Rok 1494. Španělé a Portugalci si rozdělují svět podle Tordesilské smlouvy. Tehdejší papež viděl vzrůstající nevraživost mezi oběma zeměmi v boji o získání co největšího počtu zámořských kolonií a chtěl tak zabránit jejich vzájemné válce. Nově objevená Amerika měla připadnout Španělsku a Afrika a Asie Portugalsku. Rok 1942, druhá světová válka, drtivým vítězstvím spojenců skončila bitva u Midway. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví. Kromě Ivet, které mají svátek, tak narozeniny slaví například zpěvák Jaromír Nohavica, britský zpěvák a herec Tom Jones, americká modelka a herečka Emilie Ratajkovsky, britský zpěvák a textař George Ezra, no a nebo taky ruská tenistka Anna Kurnikovová. Tak pokud také slavíte, všechno nejlepší.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Krásné dopoledne, ladíte Free Radio, Janče Houbová s vámi. No a za malou chvíli už se podíváme na to, že Brňané mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci Soch. O co přesně jde, prozradím za chvíli.

0: Brňané mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci soch. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase podívat na mapu, na které se jim zobrazují sochy. Kompletní informace o nich ale získají až po splnění úkolu. Tímto způsobem je takzvaně uloví. Každý úspěšný lov přináší hráči informace o soše a body, které ho posouvají v žebříčku. V Brně je více než 500 soch, no a prototyp aplikace vznikl na programátorské soutěži Hackuj Brno 2024, kde získal speciální cenu města Brna. Jinak apka funguje jak na jabku, tak na Androidech.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
5: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
4: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
5: Prostě koupalištěslavkov.cz.
4: Koupalištěslavkov.cz.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Skonto na byte.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nábytek.
12: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Víkend památkových domků představí lidovou architekturu Slovácka i malá regionální muzea. Během tohoto červnového víkendu se každoročně otevírají místa, která bývají po zbytek roku ve velké míře skrytá, takže první červnový víkend, to si zapamatujte, letos je na seznamu 63 míst po celém Slovácku. Každý ročník přináší i nové oblasti a příběhy. V tomto roce se připojí hned 7 objektů, které budou lidem zpřístupněny vůbec poprvé. Budou to malá muzea v obcích Lovčice, Ratíškovice nebo Vacenovice, hotařské budy ve Strážnici, domek ve Velké nad Veličkou, expozice vinařství a vinohradnictví v Mikulčicích a nebo sala Štravičná. Tak stačí si jen vybrat a vyrazit.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Desátá hodina je tady, krásné dopoledne, přátelé, a vy pravidelní posluchači tušíte, že právě teď začíná hodina, která je plná kinonovinek, tak na co vás tentokrát nalákám? Do kin dorazil britský životopisný film s vysokým hodnocením Přísahám, že za to nemůžu. V kinonovinkách představím také dobrodružný komiksový akčňák Vládci vesmíru, chybět nebude ani jedna česká tragikomedie Filman a taky jeden krásný dokument Losí Odysea. Tak

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Wise Eyes Girl.

0: do kin dorazil britský životopisný film s vysokým hodnocením Přísahám, že za to nemůžu. Snímek vypráví emotivní i nečekaně vtipný příběh inspirovaný skutečným osudem Johna Davidsona. Poklidné dospívání 15-letého chlapce v Británii 80. let minulého století se od základu změní ve chvíli, kdy u něj z ničeho nic propukne Tourettův syndrom. Nekontrolovatelné hlasové a tělesné tiky ho okamžitě uvrhnou do konfliktu s nechápavým okolím, společenské izolace a hlubokého studu. Naděje na zvrat a nalezení vnitřní síly se však objevuje v momentě, kdy John potká energickou Dottie, matku svého bývalého spolužáka, která sama čelí nelehkému osudu. Tak se určitě vydejte do kina na nový britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: Teď už vám v Kinonovinkách představíme dobrodružný komiksový akčňák Vládci vesmíru. Když bylo princi Adamovi 10 let, ztroskotala jeho vesmírná loď na zemi, kde začal žít odloučen od svého magického meče síly. Po téměř 20 letech svůj meč konečně najde. Magická zbraň ho okamžitě přenese zpět hluboko do vesmíru na domovskou planetu Eternia. Ta je však zdevastovaná a pod nadvládou ďábelského Skeletora. Adam musí odhalit tajemství své minulosti, spojit síly a přijmout svůj osud, aby zachránil svou rodinu i celý svět. Kdo je milovník komiksů a akčních hrdinů, tak by neměl chybět na novém filmu Vládci vesmíru.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
8: Víte, jak nejrychleji z Lískovce do Jehnic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
9: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A teď už také jedna česká tragikomedie, jak to my Češi máme rádi, s názvem Filman. Mladý režisér se snaží sehnat prostředky na realizaci svého debutu a zjišťuje, jak těžké je prorazit ve filmovém showbiznesu. Další komplikace nastanou během natáčení. Ambiciozní mladík se totiž rozhodne přepracovat svůj scénář k válečnému filmu a zaměřit se na hrdinku druhé světové války, o níž se shodou okolností nedávno dozvěděl. Na koho se můžete těšit, hraje Ladislav Ondřej, Denisa Pauserová, Igor Bareš, Jan Přeučil nebo Jaroslav Sypal. Tak se vydejte do kina na nový snímek Filmen.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
5: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
6: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: totiž také jeden hezký dokument Losí Odysea. Film je projektem filmařky a etnoložky Hany Novákové, která se vydává na nečekanou duchovní pouť po stopách losů. Z českých lesů se přes své ráznou ruskou chovnou stanici dostane až na kanadská území původních obyvatel z národa Mi'kmaq. Osobně laděné a vizuálně podmanivé eseji se Hana Nováková propadlá losí magii ptá, jak nám toto prastaré totemové zvíře může pomoci uzdravit náš vlastní vztah ke kolabující přírodě. Tak o tom je ve zkratce nový dokument Losí Odysea.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné dopoledne, Krokodýl s vámi, a teď už také tři typika můžete v neděli vyrazit. Tento víkend se koná třeba už 15. roční Koupon Studio z Brno, k tomu taky Mint Market ve Vile Šťastny, akce, která je spojená s módní přehlídkou, něco pro malé ladiče, frička, kam vyrazit, no a pokud máte doma staré věci, které ovšem ještě jsou nositelné nebo se ještě dají použít, tak mám také pro vás tip, kde je můžete udat a třeba si taky něco odnést, tak se na to počkejte.
1: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Tento víkend se koná už 15. ročník Open Studios Brno, akce, kdy se opět otevírají ateliéry veřejnosti. Téma letošního festivalu je audiovize. Čeká vás nabitý program zaměřený na film, video, performance, včetně artistolog a večerních akcí. Tak si přijďte zažít tu pravou brněnskou kulturní scénu zblízka.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano!
2: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Music.
1: Dnes se koná tradiční Mint Market ve Vile Šťastny. Co vás čeká? Den plný autorské módy, šperku a designu v krásném zeleném prostředí. Můžete přijít podpořit lokální tvůrce, ulovit si nový oblíbený kousek, nebo dva, nebo tři, a klidně si mezi nákupy udělat piknik v zahradě. Zkrátka neděle, jak má být. Na Mint Marketu se představí na 50 značek s autorskou módou, šperky, kosmetikou, kabelkami a designem. Ve Vile sídlí také stylová kavárna, takže o občerstvení nebude nouze a můžete si zde zapůjčit i deku s piknikovým košem a udělat si příjemné odpoledne přímo v rozlehlé zahradě. Součástí Mint Marketu budou také módní přehlídky přímo na terase Vily Šťastny, takže rozhodně je na co se těšit.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Skonto nábytek.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovější.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A dnes se koná také oslava svátku všech dětí v brněnské přírodě, konkrétně v otevřené zahradě na Údolní ulici. Čeká vás odpoledne plné pohody, her a setkání se starými i novými kamarády. Na co se můžete těšit? Odpoledne plné aktivit nabídne různorodá stanoviště a hry, které vás zabaví po celé odpoledne, živá hudba, k tomu malování na obličeji pro malé i velké, občerstvení a interaktivní prvky otevřené zahrady. Tak pokud budete třeba v centru a budete mít s sebou malé ladiče, tak se určitě vydejte do otevřené zahrady, kde se koná akce pro děti.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz. Skonto
7: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme tu.

Až do dnešní 16. hodiny můžete, přátelé, vyrazit na živý svep v divadle Koráb na Jánské v Brně. O čem svep je? Je to výměna, jejímž cílem je nekupovat zbytečně věci nové a nevyhnout.

0: znamenat, že ty věci by měly být v pěkném stavu, čisté, neroztrhané, nezašpiněné, zkrátka, aby se mohly právě předat. Tak svepování zdar v divadle Koráb na Jánské v Brně.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné poledne, Janče Houbová s vámi. A teď už také hodina, která je plná infa z Brna. No a já vám prozradím, kde si v Brně můžete příjemně posedět na hodně drahé lavičce. Pak mám taky jeden pěkný zvířecí příběh se šťastným koncem a taky takové upozornění pro rodiče, co si chodí trávat piví na obilní trh s dětmi, tak tamní dětské hřiště je uzavřené, tak si na to počkejte. Miluji.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.

0: brněnské katedrály svatého Petra a Pavla máme nové posezení. Přibyla tady lavička věnovaná Alfonzi Muchovi. Je první zastávkou na Nové Muchově stezce, která je doprovázena audioprůvodcem. Ten představuje místa spojená s životem a tvorbou slavného malíře v Brně. Prozradím jenom, že ta lavička teda stála víc než ostatní lavičky. Každopádně si myslím, že vypadá moc krásně. Je to moc hezky udělané, tak se tam určitě vydejte, udělejte si fotku. Nová lavička u Petrova v Brně.
1: Free Radio, Free brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra.
2: Popokate, Peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
2: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
2: Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nevyklazuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1994.

0: mám tady jeden moc pěkný zvířecí příběh se šťastným koncem. Strážník se vydal na riskantní cestu, aby zachránil káčátka. V Mariánském údolí si kolem jdoucí všimli několika mláďat, která uvízla ve žlabu mezi betonovými stěnami. Nad nimi kroužila jejich matka, která se k ním nemohla dostat. Když na místo dorazila policejní hlídka, jeden ze strážníků musel na laně zdolat mírný jez a postupovat proti proudu. Káčátka postupně nabíral do sítě, na břehu rybníka je vypustil a maminka se k ním mohla na vodě znovu připojit.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
6: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
2: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
8: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
9: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
8: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
9: Prostě koupaliště slavkov.cz.
8: Koupaliště slavkov.cz.

0: A teď pozor, rodiče, co si chodíte dávat piví na obilní trh s dětmi. Tamní dětské hřiště na Obilňáku je uzavřené. V pondělí tam dělníci zahájí rekonstrukci, která potrvá do konce srpna. Přibudou nové herní prvky, pítka i vodní mlžítka pro osvěžení v horkých dnech. Součástí budou například skluzavky, houpačky, pískoviště nebo lezecká stěna. Tak jen škoda, že zrovna na léto a teplé dny, kdy tam bude nejvíc lidí, se to zavře, ale zas to bude už od podzimu opět v provozu.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
3: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
3: Na co číslo?

0: jasný. Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci, za malou chvíli už také 107. Fríčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne, no a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Radio.
1: Free Radio.
0: Free Radio. 107 FM.
2: Ciao tutti! Hello everybody! Zdraví vás Free Radio 107 FM a s ním i moje maličkost Lukáš Bartl. V obvyklém čase je tady naše oblíbená relace. Je tady naše milovaná hitparáda 107. Fríčka. Super zábavu a příjemný poslech všem, kdo právě teď ladí 107 FM. Přímo před sebou máme 1600 kolo a já vám přeju hlavně super zábavu. Rovnou skočíme mezi hlasy. Je to důležitá informace na startu pořadu, jako vždycky. Na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 se děly věci, to teda musím říct. Celkový počet hlasů se totiž po dvou kontrolách zastavil na čísle 3597. Celkový počet hlasů, opakuji, 3597. To je fantazie. Všem hlasujícím posílám poděkování a zároveň už chystám přehled nejlepších hitů z minulého kola. Jedeme dopředu, dneska není čas ztrácet čas, takže mrkneme se na to, jak to vlastně vypadalo ve finále před týdnem. Třetí místo, 89ers a Rimini Rockers, skladba Back to 89. Druhá pozice, minulé kolo, James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey, skladba Waterfalls a jednička, minulé kolo, Oliver Tree a jeho skladba Joyride. Tak to vypadalo finále v minulém kole, já to řeknu asi takhle. Sám jsem zvědav, kde bude konec éry jménem Oliver Tree, ale zatím podle toho hlasování to na konec éry vůbec nevypadá. Přesto je ale vypadáně všechno jakoby na vás, takže změna může přijít kdykoliv jako blesk z čistého nebe, protože čím víc lidí, tím víc názorů, tím víc hlasů a tím víc možností, že bude v aktuálním kole hitparády všechno úplně jinak. Teď už ale další důležitá informace a to je soupiska 4 hitů, které dneska propadly mezi odpadlíky, tak jdeme na ně. Jako první nás opouští pecka Paper Kingdom, Sia, Lil Wayne, konec po 37 týdnech.

Vyrul de Christmas Danza, kde se vlastně vůbec nespívá Vyrul de Christmas Danza, ale Ela Christmas Danza. Ela Christmas Danza. 26 týdnů. Christmas Danza dneska konec. A jsou to zvláštní odpadlíci, já jsem třeba nečekal ani jednu z nich. A přiznám, že i tu třetí jsem nečekal, že vyloučíte z hitparády. Mám rád Rudimental, ale dneska bohužel konec. Nights Like This. Jak vždycky říkám, v hitparádě je to prostě podle toho, jak rozhodnou posluchači. A vy jste rozhodli, že tato skladba už patří mezi odpadlíky. Rag & Bone Man a taky Rudimental. Nights Like This, konec po 40 kolech. A i v tomto kole tady máme odpadlíka, který z mého pohledu odchází hodně brzy a je to už po 5 týdnech. 5 hitparád stačilo na to, abyste vyloučili skladbu Encore od Normy Jean Martin.

0: tohle je tedy poslední odpadlík 1006. kola. Hitparády 107. Frýčka. Odpadlíci jsou pro tento týden za námi. A teď už rychlý přesun mezi dnešní novinky. Jako první si poslechneme skladbu Memories. Je to single od německého producentského projektu Vice. Vokály k tomuto songu naspíval rostoucí německý popový a indie popový zpěvák a taky producent vystupující jako Eske, psáno česky E-S-K-E, Eske. Pecka vyšla oficiálně koncem května 2026 a na Free Radio bude dnes startovat jako novinka číslo 1. Teď už ale pozor! Jsme přímo na startu 1006. kola hitparády 107. Frýčka. Lukáš Bartl na svém místě a přímo od mikrofonu přeju super zábavu všem na 107 FM. Novinka číslo 1, 107. místo, Vice feat. SK a novinka Memories.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka. Největší hitparáda v českém éteru.

0: rádio 107 FM, hit paráda 107, frička číslo 1006. A teď novinka číslo 2. Jako druhá ochutnávka ze světa novinek nás čeká spolupráce s názvem Torture of the Heart. Musím uznat, že tento společný projekt se povedl na jedničku. Je to ale ovšem pouze můj názor. Jak to budete hodnotit vy a jak budete hlasovat, to se dozvíme později. V podstatě se jedná o spojení popu a EDM, takže pop a EDM styl dohromady. Za tímto spojením stojí kanadské DJské duo Dubs. A pozor, když se řekne Kanada a zpěvačky, tak je to jasný. A ke klukům z projektu Dubs se připojila zpěvačka Nelly Furtado. Tohle si prostě musíme vychutnat. Dámy a pánové, 106. místo, novinka číslo 2. Dubs, Nelly Furtado a skladba Torture of the Heart.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Frička. Novinka hit parády.

0: Free Radio 107 FM, k tomu hitparáda 107 Frýčka, příjemný poslech přeje Lukin a jedeme dál. Třetí novinka právě teď. Dokonce se moc nezdržíme ani u představování té skladby. Je to pecka, která má jednoduchý název Crash. Jako Crash, jako havárka. Crash. S touto peckou na 107 FM přichází australské taneční duo Pnau, které doufám, že už podle názvu asi znáte a poznáváte. Nejsou tady poprvé, že ano? No a svým hlasem tuto skladbu doplnila zpěvačka Mailee Zen. A kdo je Mailee Zen? Mailee Zen to je začínající americká modelka, hudebnice a zpěvačka, která v současnosti působí v Londýně. Tak kdybyste náhodou jeli do Londýna, tak ji tam můžete potkat. 105. místo, novinka číslo 3. Pnau, Mailee Zen a skladba Crash.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka. Novinka hitparády.

0: Tak to byla třetí novinka pod kanadskou vlajkou, teda pardon, pod australskou vlajkou. První Velká Británie, zase špatně, pardon, první Německo, novinka číslo dvě kanadská vlajka, třetí novinka Austrálie a teď vlajka Spojených států. BB Rexa, rodným jménem Bleta Rexa, je americká zpěvačka a písničkářka, ovšem albánského původu. David Guetta, francouzský DJ a hudební producent, celosvětově prodal víc než 10 milionů alb a 65 milionů singlů. Na Spotify má přes 30 miliard streamů. Byl zvolen nejlepším DJem světa v anketě DJ Mag Top 100 DJs a to v letech 2011, 2020, 2021, 2023 a 2025. Jejich spolupráce nás čeká právě teď a je to dnešní poslední novinka a já doufám, že se vám bude tato pecka líbit. 104. místo hitparády BB Rexa, David Guetta a skladba Sad Girl.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka.

0: 107 Fríčka
1: číslo 1006. Vydání tohoto krásného hudebního žebříčku, odkud vás zdraví Lukin. No, máme za sebou novinky. Co to znamená? Znamená to jedno jediné. Čeká nás rekapitulace a po rekapitulaci už 50. místo. Takže rychle, nováčky tohoto kola jsme slyšeli, představili jsme si, teď si uděláme krátký souhrn a potom už 50. pozice, kterou jste odhlasovali během hlasování do aktuálního kola. Teď novinky. Novinka číslo 1, Vlajka Německa, prozatím tedy 107. pozice, Vice SK Memories.

A horká novinka hitparády je čistokrevná kanadská spolupráce, kanadské DJské a producentské duo Dubs, no a k tomu naprosto úžasná Nelly Furtado. 106. nebo 106. místo, Torture of the Heart.

třetí skladbou do hitparády 107. Frýčka dnes naskočili taky kluci z Austrálie. Je to australské duo Pnau a k tomu úžasná americká zpěvačka Maylee Zen.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Odbržděná 49.

0: 46. místo pro tento týden Cast Series, taneční petarda On The Floor. Mimochodem je to 50. pozice z minulého týdne, takže duo ze Švédska Cast a Series díky vašemu hlasování postoupilo směrem nahoru. 47, to je pozice, kde startoval minulé kolo i tento týden Mikolas Josef a jeho skladba Ferrari, takže pro Mikolase se nic moc nemění. Becky Hill, Hands On Me, minulé kolo 38, tento týden 48, to znamená skladba Hands On Me od Becky Hill klesá celkem o 10 pozic. 48, 49, to je o jednu pozici dolů pro skladbu Think About Us, spolupráce Sony Fodera, D.O.D. a Poppy Bascom, takže tady taky jakoby žádná velká změna, když se jako propadnete o jeden schůdek dolů, tak to zas není úplně jako smutný týden, to je ještě v pohodě, v rámci je to dobrý. No a 50. pozice, tam byl návrat ze spodní části hitparády, Justé, Jack Style, John, Petarda, Turn the Lights Off, minulý týden 61, tento týden pozice číslo 50. Docela mě překvapila ta úvodní pětka, uvidíme, jak to bude dál. Já posílám 45. místo hitparády a pod vlajkou Velké Británie bomba Need You Now. Sigma.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
9: Staň se členem naší rádiové party.
8: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
9: Poslat vzkaz, hlasovku
8: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
9: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
8: Právě teď.
9: Apka Free Radio.
8: Ke stažení na App Store a Google Play.
9: Tak na co ještě čekáš?
10: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
11: Grandiózní 45.

nebo taky na internetu, anebo v aplikaci. Loukin u mikrofonu, 1006 pokračuje. A co pak se to stalo? 41, to je pozice, kam doskočila skladba, která byla minulé kolo 64. Velké změny tento týden. Pojďme si dát rekapitulaci a zjistíte, kde jsou ty pecky, kdo se kde umístil, kdo propadl a kdo naopak tento týden krásně postupuje směrem nahoru. Takže rekapitulace. 50. místo.

0: Apple, Crystal Rock, Big Big World, 2K25. Tohle je závěrečná skladba, celá rekapitulace. V rámci hitparády 107. Flíčka číslo 1006 máme odkryto až po 41. Což je právě Big Big World. A teď už Francie, pozor, Kungs, Boys, Noise, Getaway, pozice 40.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Příjemnou neděli zveme vás dnes do divadla hororovou muzikálovou komedii The Addams Family. Uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Maximální 40.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Monstrózní 39.

0: Sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá sedmatřicítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Přepichová 36.

Free Radio 107 FM, hit paráda 107, Frýčka a Lukin u mikrofonu. Pouze ve zkratce připomenu, že kdokoliv a kdykoliv máte možnost zasáhnout do této hit parády. Zasáhnout do toho pořadí, zasáhnout do toho, co se vám nezdá, co byste chtěli maličko jinak, koho byste rádi posunuli třeba výš v hit parádě, koho byste tam rádi třeba vůbec neměli. Můžete ho poslat nehlasováním mezi odpadníky. Zkrátka, máte to na starosti a každý frýčkař může tu hitparádu jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Někdo to ovlivní tak, aby pokračovalo vítězství Olivera Tree. Někdo bude záměrně hlasovat pro všechny okolo, aby někdo konečně porazil Olivera Tree. Je to zkrátka na vás. Teď ale další pozice. V rychlosti prolítneme, co máme za sebou. Z 22. místa na 40. propadly Kungs a taky Boys Noise. Je to škoda, skladba Getaway prudce klesá, uvidíme, jak to bude další kolo. Buď návrat nahoru, anebo vypadne z té padesátky úplně. Master Blaster, Tone Nation, Make a Change, minule 43, tento týden 39, což je dobrá zpráva. Podobně i Baskar Mojo, Diskotéka, ze 44 přesun na 38. místo, takže pochvala, děkuji mockrát. Blanka, Memories, tady je drobný pokles, minulé kolo Memories 23, tento týden místo 37. A Aaron Čupa, Cash on Grooves, přesun nahoru, minulý týden 42, tento týden nádhera 36. místo. Za veškeré události v hitparádě moc krát děkuji vám, co jste hlasovali tento týden a zahlasovali jste krásně. Celkový počet 3597 hlasů. Jsem tak jako mimochodem jenom připomněl. Teď už ale ne hlasy, ale další místo. 35. místo tento týden, Sadness a Class.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
4: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
5: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
6: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
7: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
3: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
9: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Senzační 35.

Dáte hit parádu 107 Frýčka, tento týden 1600 kolo. Máte pochvalu, samozřejmě ano, logicky, kdo ladí Free Radio a poslouchá hit parádu, okamžitá pochvala. Doufám, že se bavíte stejně jako já tady ve studiu. Je to krásná jízda dneska, musím to uznat. Hlasovali jste výborně a teď se podíváme na to, jak bude vypadat další opáčko. 40. místo, klesající pecka, Getaway,

0: Aaron Chupa, Cash on Grooves, tento týden 36.
1: Because I'm making my cash on grooves.
0: 35. pozice Class, Sadness. Místo 34. Rehab, Izzy Bizu, I Had a Dream. Třicáté třetí místo Dua Lipa, I Lose Control.

0: Byl týden na 107 FM a Surrender. Sousední Rakorsko, ne Rakorsko, pardon, sousední Rakousko, Mark Korn a Semitu a Surrender. 31. tento týden. Jedeme dál, pokračuje hit paráda 107. Flíčka. 30. místo pro tento týden bude velkým překvapením. Jsou to Blackpink. Jejich skladba Go minulé kolo klesla až na 62. místo, ale během hlasování jste si to malinko rozmysleli. Blackpink Go, místo 30.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
0: Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Transport Show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Kniníček do Chrlic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
5: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
4: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
5: Prostě koupaliště slavkov.cz.
4: Koupaliště slavkov.cz.
6: Nevaž se, rozvaž se.
7: Já rád játra, ty rád játra.
8: Popokate peto.
7: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
8: Trénuj s námi a mluv plynule.
7: Každý všední den po 13. hodině.
6: Nevaž se, rozvaž se.
9: Na mě nevyplazují to tvoje jazyčisko.
7: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
10: Free Rádio.
11: Free Rádio.
10: Hit paráda Free Rádia.
11: 107 frička.
10: 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

0: Největší hit paráda, široko, daleko, nejoblíbenější hity z celého světa, všechno prostě jako no prostě tahle hit paráda, úplnej banger. Zdravím fíčkaře, zdravím všechny taky na internet a do aplikace, Lukin u mikrofonu. A co to znamená? No, krátké informace a za okamžik další pozice. Teď dohrálo 26. místo a to je co? To je další shoda. Ano, 26. místo bylo minulé kolo, stejné jako tento týden, tedy Ellen Walker, Steve Aoki a jejich úžasná spolupráce Broken Angel. Broken Angel 26, 27 Felix Jen a Kaskáda. Tady se skladba Boy You Turn Me propadla z 13. pozice. Podobně u Dona Diabla, kde se jeho skladba Enjoy the Silence přesouvá z 15. na 28. místo. A Empress Jolene z 27 na 29. Tady je cítit, jak přísní jste byli během toho hlasování, že i velké hity jako Enjoy the Silence, Boy You Turn Me a nebo třeba Jolene klesají směrem dolů. Hlasování bylo sice přísné, ale bylo podle vás. A to je dobře. Díky moc za všechny, co jste tento týden hlasovali. 26. místo, tedy další shoda, Ellen Walker za námi a teď už Finsko, Aben a Hurts. Hurts tento týden, pozice číslo 25.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Vysmátá 25.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Vyladěná 24.

Free Radio 107 FM, k tomu hitparáda 107 Flíčka s Lukinem a před námi další rekapitulace. Abyste jako věděli, co máme před sebou a co máme aktuálně v plánu. 1006. kolo hitparády 107 Flíčka a 21. Shakira Zoo. Další propad, já to tady musím jako podtrhnout. Shakira Zoo, minulé kolo 9. místo. Tento týden 21, to jako je dost podstatný rozdíl. Ať se v tom nestrácíme, dáme rekapitulaci, během které nás navíc čeká skokan a propadák tohoto týdne. Takže teď opravdu poprosím o chvilku pozornosti. 30. místo Blackpink a jejich Go. Na 29. pozici Empress Jolene.

81 Felix and Cascada, Boy You Turn Me. Dvacáté šesté místo, Alan Walker a Steve Aoki, Broken Angel. Dvacet pětka, Aben Hurts. A teď to přijde. 104. místo, minulé kolo. 24. místo, tento týden. A je to Hedegaard a Arash, Say My Name. Say my name, say my name. Wow! Say my name. Toto teda jako, přátelé, co klobouček, dva kloboučky dolů. Já jsem si říkal, na ty lidi to bude moc jako řežba, jako moc ostrý, ale dostali jste mě, překvapili jste mě. Hedegaard, Arash, Say My Name, horká novinka na 107 FM a zároveň skokan tohoto týdne. Úplně prostě paráda. Druhá strana skokana je bohužel propadák týdne a to je Eli and Fair, One That You Love. Skladba se propadla z 57. pozice až na 94. místo. Propadák

0: po 22.21 a tam byla skladba Zoo Shakira. Rekapitulace je kompletní. Všechno, co se v hitparádě stalo tento týden, už víme až po 21. Co bude dál, nevíme. Ale hned se to rozvíme. Ještě jednou pozdraví všem na 107 FM, na internet i do aplikace. Jsem rád, že ladíte, a taky jsem rád, jak to dneska probíhá, jak to celé vypadá. Teď 20. pozice, 20. místo, David Guetta, Cedric Gervais, If a Better World.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená 20.

0: woman. 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Ladíte hit parádu a její 1006. vydání. Jsem rád, děláte mi radost. No a jakoby nejenom tím, že máte přilepený ucho na Free Radio, ale taky tak trošku těmi hlasy. To hlasování prostě famózní, lambáda. 3597 hlasů je za mě bomba. Poděkování, obrovské poděkování všem, kdo tento týden hlasoval do naší hitparády. Jenom krátké informace těsně předtím, než vypustíme do éteru 15. místo. Vrátíme se na 19. Tam se z 20. přesouvají WNW a Scooter, Rave from Outer Space. Z 10. pozice na 18. propadly Aztek, Pitbull a Gabry Ponte, Pretty Woman. 17. místo, další zhoda, to je snad třetí zhoda, pokud se napletu, tento týden. To znamená stejné umístění jako před týdnem. Italo Brothers a Aaron Chupa udrželi se skladbou Galliano svoji pozici, ale o 10 pozic se nám propadá DJ Antoine. Minulé kolo Copacabana 6. místo, byl dokonce v top 10. No a tento týden se Copacabana propadla právě na 16. pozici. Jedeme dál, 15. je připravená, já vám přeju hlavně super zábavu, příjemný poslech a abyste si užili těch 15 nejlepších songů, co máme právě teď před sebou úplně naplno. 15. Milk Inc. a petarda Unstoppable.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Super 13.

Rádio 107 FM. Posloucháte největší hitparádu českého éteru, 107 Frýčka. Zázraky se dějí a v hitparádě to platí dvojnásobně, protože dvojka, stříbrná medaile z minulého týdne, právě teď dohrála na 11. pozici. Z dvojky na 11. propadl James Hype a jeho Waterfalls. Jak to bude vypadat v té horní desítce, přátelé, to bude velká zajímavost v tomto kole. Než se k tomu dostaneme a než otevřeme pomyslné brány top 10 a než se vrhneme na 10 nejlépe hodnocených skladeb tohoto kola, mám tady ještě krátkou rekapitulaci. Ta bude mezi 20. a 11. 20. pozice tento týden If a Better World, David Guetta, Cedric Gervais.

17. místo Galliano, Italo Brothers, Aaron Chupa. 16. Copacabana, DJ Antoine. 15. Belgie, Milk Inc. Unstoppable. 14. místo Armin van Buuren a Glockenbach. Sunshine's on me.

12. místo, a teď se podržte, Madhouse. Jako doopravdy Madhouse. Víte, jako, že to minulé kolo vůbec nebylo. Minulé kolo, Timmy Trumpet, WNW a taky Dahul, 58. Přátelé, 58. minulý týden je 12. tento týden. To je doopravdy blázinec tohle. Nezůstal tady kámen na kameni, po posledním hlasování je to jak po hurikánu. Já v té hitparádě nepoznávám jedinou pozici. 58. jen tak z ničeho nic vystřelila bomba Madhouse na místo 12. Takže proto říkám, zázraky se dějí. No a 11. místo.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Vychytaná osmička.

0: 107. Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Parádní sedmička.

Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů každý pátek po 16. hodině, každou neděli po 13. hodině. Pravidelně od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, pokud nemám něco s hlasem. Já teda neříkám, že je to dneska úplně paráda a úplně stoprocentní, ale je to jakoby, jak už jsem dneska jednou říkal, v rámci rámce. Jedeme dál. Před námi ukázky nejlepších hitů pro tento týden. Jsou to ty skladby, které jsou až po krk zasypány vašemi hlasy. Ukázky jsou 4 hitů, před sebou máme 5. První ukázka nebude, to je místo 5, které prozadím za okamžik. Následovat bude 4, 3, 2 a 1 a mezi nimi tyhle bomby. Šance na vítězství dnes Set Me Free, Armin van Buuren a Saša. Další velká konkurence je pan Fischer. Fischer a jeho Rain. Tento týden mezi top 5, pozor na to. Je tam taky vítěz z minulého kola. Oliver Tree a jeho Joyride. A pozor, mezi 5 nejlepších konkurence z Německa. Klaas, Analog Heart. Toto jsou největší bojovníci tohoto týdne, mezi těmito skladbami se rozhodne. Jedna z nich vyhraje 1006. kolo hitparády 107. Frýčka. Takže držíme palce, hlavně ať nás to baví to finále. Teď po konci ukázek, slíbená 5. pozice. Místo 5. vlajka švédská a je to Swedish House Mafia. 5. pozice, Wait So Long.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
6: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
2: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
8: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
9: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
8: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
9: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
10: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
11: Free Radio, kam vyrazit?
12: Příjemnou neděli zveme vás dnes do divadla hororovou muzikálovou komedii The Addams Family. Uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
13: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
14: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
15: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na pafu?

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Free Radio. 107 Fríčka.
1: Brutální trojka.

je to tady! Je to tady! Jak jinak to říct, než takhle prostě krásně česky, jako je to tady, protože já jsem na startu dneska, pokud jste poslouchali pořadu, řekl takovou jako zajímavou větu, jsem zvědav, kde bude končit éra jménem Oliver Tree a jako bych to zakřikl, ta éra končí dnes, přátelé, dnes! Já běžím někam pro šampáň, ale ještě vám dlužím poslední rekapitulaci a taky vítěze hitparády. Ale na co tady narážím teďka celou dobu, že Oliver Tree a skladba Joyride místo druhé! Druhé! Takže Oliver dneska nevítězí a nevyhraje. Ovšem, kdo to bude, to se dozvíme po té poslední rekapitulaci. Tak ať vás nezdržuju, jdeme rovnou na věc. Desítka, 89ers, Rimini Rockers, Back to 89.

0: situace. 35. místo z minulého týdne se stává 5. místem tento týden. Jak jsem říkal, prostě úplně jiné hlasování, jiní posluchači, jiný vesmír dneska. 5. místo Wait So Long, 4. Class, Analog Heart. 3. Teďka zase informace, pozor, skok z 39. pozice, takže o 36 pozic nahoru postupuje Set Me Free. Armin van Buren, taky Saša. A teď propad, propad z jedničky na dvojku, Oliver Tree. Oliver Tree tedy propad z jedničky na dvojku a my se můžeme konečně po několika týdnech mrknout na nového vítěze a na nového krále hitparády Free Radia. Je tady finálová část, dáme si fanfáru, jedničku, první místo, pověsíme na krk zlatou medaili a potom, co se vychutnáme první pozici, čeká nás ještě jednou opakování všech horkých novinek hitparády. Teď ale k vítězi. Přátelé, zvolili jste to vy, hlasující, nebo náskok během hlasování, něco okolo 50, 60, nevím přesně, 56, 57, tak nějak to bylo, ale první místo tento týden je vlajka Austrálie. Ladies and gentlemen, tam ta dam tam tam ta dam tam ta. První místo tento týden Fisher a skladba Rain. Zlatá medaile a první místo hitparády 107. Fríčka Rain od pana Fishera z Austrálie. Máme nového krála hitparády a zlatá placka putuje z USA do Austrálie. Já děkuji všem, co jste hlasovali pro skladbu Rain. Tady máte miláčka na první pozici. Vítěz hitparády a první místo 1006. kola Fisher a jeho Rain.
1: Nejžhavější jednička.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny. Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Za 100 Páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště slavkov.cz.
3: Koupaliště slavkov.cz.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: První místo na 107 FM pro tento týden, tedy Fisher Rain. Máme nového vítěze hitparády. Já doufám, že jste spokojení. Pokud ne, tak svou nespokojenost můžete opět vyjádřit na freeradio.cz/top107 a zahlasovat úplně jinak do dalšího kola hitparády. Další kolo bude 1007, bude to krásné, na 107 se bude 1007 a vy můžete podpořit taky aktuální novinky, které si právě teď na závěr hitparády zopakujeme ještě jednou. Takže horká novinka číslo 1, tento týden vlajka německá, projekt Vice, k tomu SK a skladba s názvem Memories. Memories tedy jako dnešní novinka číslo 1.
3: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hitparáda v Česku. Game Eteru.

0: nováček tohoto týdne je čistokrevná kanadská spolupráce, já jsem to říkal už u toho úvodu, čistokrevná právě proto, že jak producenti Dubs, tak i Nelly Furtado jsou z Kanady. 106 tento týden, kanadská vlajka, Dubs a Nelly Furtado, druhá novinka hitparády s názvem Torture of the Heart. Novinka číslo 2.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. Nový

0: si užíváte hitparádu 107 Fríčka, Free Radio 107 FM s vámi, ať už na internetu, na 107 nebo v aplikaci. Lukin do éteru posílá opakování třetí novinky. Třetí nováček dneska prozatím tedy 105 a pod vlajkou Austrálie Pnau a Meili Zen. Meili Zen a Pnau přináší třetí novinku s názvem Crash. Crash tedy 105 a novinka s číslem 3.
1: Free Radio 107 Fríčka. Novinka hitparády. Okay, so

0: Čas loučení, tedy za prvé čas čtvrté novinky, což je novinka Sad Girls, geniální spolupráce Bebe Rexha, David Guetta, prozatím 104. místo a čtvrtá novinka hitparády, pro kterou můžete samozřejmě podle sebe zahlasovat i do příštího kola. Poslední novinka nám uzavírá 1006. kolo hitparády 107. Fríčka. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl. Mějte se nádherně, nezapomeňte hlasovat jako vždy freeradio.cz/top107. Tento týden jste mě velice mile překvapili. Smekám ještě jednou klobouček za 3597 hlasů, což když jsem na tom webu viděl při tom součtu, tak mě to hrozně potěšilo. Jsou to krásný čísla a já všem fríčkařům, kteří hlasujete, moc krát za tuhle podporu ještě jednou děkuji. Teď rozlučka, mějte se krásně, laďte Free Radio, žijte naplno, však to dobře znáte. Příští týden 1007. kolo tohoto skvělého hudebního žebříčku a téhle hudební přehlídky a hudební show. Za týden zase spolu tady na 107 FM. Čau!
1: Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka.

0: Mattina, Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio.
0: Nejväčší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Parádní odpoledne už vám přeje z Free Radia opět po týdnu Markéta Hučková neděle, tak to je tady u nás na Fríčku takovej malej svátek milovníků retro muziky a my si tady budeme užívat vrchovatě celý 3 hodky až do 8 večerní. No, jsem tam taky, to proložím nějakou tou pikantérií nebo vyštrachám nějakou zajímavost a samozřejmě není problém taky si zavolat nebo napsat o svůj oblíbený song, tak jak jste u nás zvyklí, tak pojďme na to.
0: Miluješ naše

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: byli Papsonská na Free Radio Pecka You Want My Love. No a my u té lásky ještě zůstaneme. Další song nese název Given All My Love a vybírá ho náš posluchač Ondra. Ondro, ahoj, krásnou neděli.
1: Ahoj, Keťo, zdravím, přeju krásnou slunečnou neděli, že? A chtěl bych to, co jsi teď řekla ty místo mě, za což ti děkuju, zahrát všem těm, kteří poslouchají pravidelně i nepravidelně, pak všem vám, kteří jste prostě skvělí a baví na svým skvělým humorem a dráčkují to líšně. No a hlavně školákům, kterým stojí s pomalu krátí, jo, a kterým se blíží prázdniny,
0: tak
1: doufám, že oni po prázdninách najdou nějakou pravou lásku, že je třeba.
0: Může být, každopádně už je to opravdu na spadnutí a mám pocit, že do konce školního roku zbývá nějakých 15 pracovních dnů, jestli se nemýlím, takže už jde vidět světlo na konci tunelu, takže myslím, že ještě nějak doklepou.
1: A je to hrozně, jak to utíká, viď?
0: Je to tak, no, letos ještě je to jakýsi zkrácený, takže 26. vízo a tradá na prázdniny. Tak Ondro, děkujeme za přáníčko, děkujeme taky za Big Field a jdem si to pustit, co ty na to?
1: Můžeš to rozjet, když
0: se to zase. Super, tak se měj zatím. Taky, čau.

0: Retroparty opět přesouváme na naši telefonní linku sem k nám do studia 790 107 107, kterou klidně můžete využít až do 8. večerní a vybrat si tak svůj oblíbený hit, stejně jako to činí právě teď taky posluchač Jarda. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Marky a všem posluchačům.
0: My dneska máme takovou, jako dá se říct, ženskou sestavu v tom playlistu. Wakefield teďka nás čeká popová princezna Britney Spears a pecka Baby One More Time. Komu posíláš, Jarečku?
1: Pro Ivetu, dneska má svátek, všem Ivetkám.
0: Máš tam nějakou speciální Ivetu, nebo tak jako prostě?
1: No, má speciální Ivetku, kamarádku, zelenina.
0: Kamoška, jo, a myslíš, že poslouchá teďka?
1: Jo, určitě poslouchá.
0: Super, tak jo, tak myslím si, že s Britney rozhodně bys mohl uspět a ještě teda někomu, nebo hlavně těm Ivetkám?
1: Ivete, pro tebe a co mě znají, jako Hodonína.
0: Super, tak jo, tak zdravíme do Hodonína a posíláme Britney, měj se, čau.
1: Ahoj, čau, dobro.

0: Hudáčková, Markéta Hučková, Free Radio.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano!
3: Ano!
2: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte

0: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Tohle byla Sandrej, hi, hi, hi. No a já teďka zdravím až do Ústí nad Labem, kde nás poslouchá náš věrný posluchač Kubík. Kubíku, čau.
2: Ahoj, Naketko, Ben, ahoj, Ústí nad Labem, Kuba, ahoj.
1: Super, spojení nám pěkně fachčí a teďka by to chtěla ještě trošičku poštelovat muziku. A my jsme se domluvili, že by se nám dneska hodil do krámu Gigi D'Agostino a písnička La Passion. Kubíku, komu posíláš tenhle song?
2: Po tebe, ame, aby to utíkal Maketko, Páci, ame, posluchace, po Kristinku Kojbo, po tebe a po všechny moderátory písnička, ame, jsme pohody a po moji mámu a po tátu a extrach do tebe eska utíče jako voda.
1: Děkuju, děkuju. Myslím si, že s takovou to muzikou mi to vážně uteče. Tak jo, měj se krásně a zdravíme. Čauky.
2: Čau, Maketo, ahoj.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: Retro Party Free Radio.

0: Nedělní retroparty na Free Radio se nám pomalinko dostává do varu. Začali jsme tak pozvolna, nějaká ta Britney, Wickfield, teďka trošičku Gigiho D'Agostina, no ale Míša vybírá úplně z jiného soudku. Míša, ahoj, co to bude?
1: Ahoj Marky, zdravím všechny příčkaře, bude to 36 a její Megamix.
0: Megamix, takže pořádně přitvrdíme. Míška, komu to bude?
1: A bude to pro všechny posluchače Free Radio, pro tebe, pro Kristýnku Kolibovou a pro našeho Lukina.
0: Super, super, tak jdem to tam pustit a pokud jste
1: a
0: třeba
1: taky... A pro naši milovanou rodinu.
0: Pro rodinu, jasný, jasný, no a myslím si, že taková to hudební nálož se skvěle hodí taky třeba za volantem, nebo pokud něco šelicháte na zahradě, tak určitě přijde vhod, no a když jsme u toho řízení, tak za chvilinko taky na Free Radio o půl doprava a počasí jdeme na to. Míša, tobě děkuji za výběr a měj se, čau!
1: Děkuji, ahoj!

0: hijos del demonio.
1: Je přesně 17.30 na Free Radio, doznívá Megamix 666, no a my se jdeme kouknout na další kousky, který k vám za chvilinku posílám. Dáme si třeba Alice DJ. Budou to i Toybox. Nebo Eiffel 65. Ještě předtím ale mrkneme na to, jak to jezdí a jaké nás čeká počasí.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: Co se týče Brna, města, tak tady je to všechno v pohodě, ale dávejte si pozor, pokud jste v Tišnově, v Cáhlovické ulici u křižovatky s nádražní, tady boural osobák s motorkou a možná se zde trošičku zdržíte, a podobný je to i v Blansku, ve Svitavské ulici u křižovatky s Mahenovou, tady bourala dvě osobní auta a projet byste měli s mírným zdržením a omezením. Jinak tady centrum města Brna a okolí v pohodě a dálnice D1, D2 taky. Kdyby cokoliv od vás, dejte nám to klidně vědět na naši dopravní linku, anebo klidně písněte do apky.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Počasí paráda, venku měříme aktuálně krásných 27 stupňů. Zítra to bude dost podobný, možná se dostaneme i o nějaký ten stupínek výš, ale pozor na úterý, kdy je nahlášeno ochlazení, bude nějakých 21 stupňů a k tomu by nás mělo čekat nějaké to poprchávání a zatažená obloha. A ve středu to dokonce klesne až na 14 stupňů.
3: Retro Party Free Radia. Retro Party Free Radia.

0: Friday got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Tohle byly Tarzan and Jane tady u nás na Free Radio, no a já jdu teďka poslat další takový speciální song, taky takový, dá se říct, povedený dvojce. Do apky napsala Simča, která prosí o zahrání písničky pro jejího milovaného manžela Víťu, který dneska slaví 33. Poslouchají na Lesný, ale Vítě prej vůbec netuší, co se na něj chystá. Tak já už to teďka můžu prozradit, chystá se DJ Bobo a Pecka Celebration. Takže i od nás Free Radio Vítě, všechno nejlepší.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

0: přemýšlím pro Vítu na Lesnou od manželky Simonky, takže ještě jednou všechno nej i tady od nás Free Radia. No a my už se pomalinku přesouváme taky k další slibovaný muzice, dáme si Eiffel 65 a potom už taky další písničky na vaše přání.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radia. Retro Party.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Free Radio.
1: Tohle byla pecka Fally na Free Radio 3 minuty před 18. hodinou. No a je na čas, aby jsme vpadli do ukázek další muziky. Dáme si třeba Venga Boys. Po 18. nás čeká taky pecka Turn the Tide. I can't believe I still receive a zazní i J-Lo. A samozřejmě i po 18. hrajeme na přání, mě už se tady trošičku kupí vzkazy v apce, tak nebojte, dojde na to. No a taky si myslím, že by bylo na čase vyhrabat nějakýho dinosaura, ale teďka už Venga Boys.
0: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

Tohle byly belgičtí Silver a europecká Turn the Tide. No ale my už se teďka přesouváme k další písničce, která bude na přání a napsala si o ní speciálně Ondra s Lokinem, kteří jedou z basketu čistit auto do garáže. Prosí o pecku Freestyler, aby jim to šlo dobře od ruky. No tak to vypadá na takový klasický chlapský víkend a určitě vám to ráda zahraju. A bude to taky samozřejmě všem těm, kteří teďka na něčem makáte, ať už třeba taky na autě, na zahradě, na dílně. Prostě ať to jde od ruky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio.

0: největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Na Free Radio dneska zazněla i J.Lo a její pecka Get Right z roku 2005. Další kousek bude opět pro někoho z vás, napsal do apky další Ondra, který by chtěla zahrát tentokrát Galu a song Freed from Desire. Tak Ondro, rádi zahrajeme, potom si dáme do uší společně i pecku od Galeon So I Begin a potom už konečně Dinosaurus a prozradím, že tentokrát zavítáme společně do roku 85.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště slavkov.cz.
3: Koupaliště slavkov.cz.
5: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.

0: dinosauři na Free Radio.
1: A jak jsem před chvilinkou na Free Radio nakousla, tak dneska se podíváme do roku 1985 a vezmu vás do západního Německa. Možná vás některý napadne, že si dáme asi něco od Modern Talking nebo třeba Bad Boys Blue, ale kde pak? Dáme si skupinu, která možná ani na Free Radio nikdy nezazněla, ale song, se kterým se vytasila rovnou v době vzniku v roku 85, rozhodně stojí za připomínku a za poslech. Je to skupina Silent Circle a pecka Touching the Night, tak užívejte.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Tak tohle je náš dnešní din už tady u nás na Free Radio Silent Circle, pecka Touching the Night z roku 85. My už se ale zase zpátky pomalu přesouváme do 90. Tak užívejte poslech i nadále.

0: Dvě minuty po půl sedmé na Free Radio doznívá tahle paráda, no a my se pouštíme do ukázky dalších songů za chvilinku na Freečku, třeba Backstreet Boys. Zazní i Coolio. A dáme si Red 5. Lift me up, tak doufám, že dobije té baterky tak, jak je potřeba i takhle v večerní čas v neděli, abyste byli hezky ready zítra do práce. No ale my ještě předtím vším spoukneme taky dopravu a počasí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Co se týče Brna, tak se ještě vrátím k dopravní nehodě, kterou hlásil hnedka za čerstvé posluchač Vojta. A to sice nehoda v Nínické ulici, tady směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka, bouralo osobní auto do svodidel. Na místě zasahovaly záchranné složky a bylo tam kratší zdržení v koloně, které by snad tak nějak ještě mělo doznívat. Takže každopádně počítejte s tím, že na Bystrické se můžete zdržet. A potom další komplikaci nám hlásí Blansko, konkrétně Svitavská ulice u křižovatky s Mahenovou. Tady bourala dvě osobní auta. Projedete zde omezením, tak na to myslete a kdybyste vy sami věděli cokoliv, co by podle vás bylo užitečné pro ostatní řidiče, klidně opět cinkněte anebo využijte apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku se nám pořád drží 27 stupňů Celsia, zítra by mělo být dost podobně. A k tomu polojasná obloha, ale v úterý a ve středu už jsou hlášeny nějaké drobné dešťové přehánky a k tomu i citelné ochlazení. V úterý by nám to mělo padnout na 21 a ve středu dokonce na 14 stupňů Celsia.

0: Ladíte nedělní retroparty na Free Radio a další písnička, tak to už má na svědomí tak trošku Michal Bajkera z Líšně, i když je pravda, že to malinko přihodil na mě a mám vybrat, co budu chtít, bude to pro mě, takže děkuji. Taky všem posluchačkám a posluchačům, no tak, dneska padla volba na Davida Guettu a pecku Memories a tenhle kousek na vzdory svý nadčasovosti už má 17 let.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Komárova do Bosonoch? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.

0: Dneska Memory Safri Radio za námi, no a my budeme pokračovat opět ve svižném tempu, protože jsem objevila tady trošku možná zapadenější vzkazík od Toma, který by chtěl nechat zahrát Skutry a má to být premiérku do Mníchova. Děkujem velmi pěkně, takže tolik nám napsal Tomáš a já vůbec nic nenamítám, vybrala jsem pecku Shake Dead a zdravíme oba dva.
1: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.

0: Free Radio.
1: A další hodinky Retro Party tady u nás na Free Radio se nám pomalinku chýlí do finále. Za 6 minutek tu máme 19. hodinu a spolu s ní poslední hoďku společnou, kde si budeme vychutnávat retro pecky, jaký si dáme. Připravená je podle mě víc než skvělá sestava, zazní třeba DJ Bova. Potom neuvěřitelná vykopávka DJ Etsy. Nebo roztančený Vejlando. A do toho samozřejmě

0: samozřejmě ještě můžete volat a ovlivňovat playlist Free Radia. Sem tam ještě vypátráme nějakýho toho hudebního detektiva, jak to vlastně bylo s písničkou, kterou jsem si pro vás na dnešek přichystala a tak dále, tak se pěkně bavte a užívejte Free Radio i takhle v neděli v podvečer.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: A další kousek na Free Radio, tak ten už vybírá náš posluchač Culda. Culdo, čau.
2: Ahoj Markétko, zdravím všechny posluchače a přeju krásnou neděli.
1: Tak prozrať, co jsi dneska vybral za kousek.
2: A dneska jsem si vybral loft a malorku. Když už máme takový krásný počasí, tak ještě trošku přiblížíme.
1: Ty ono zase tak dlouho jako nevydrží, čověče. Ještě myslím, zítra bude pěkně a potom už úterý, středa to nebude stát ani za příštěk. Počkej, já se ještě podívám. No jo, fakt, že jo, úterý, středa už se to začne trošku kazit, no. Ale tak jako dneska, zítra, pohodička, malorka. Hele, víš, co mi ta písnička připomíná? Já jsem to kdysi říkala v éteru. Schválně, víš, nevíš co?
2: Ne, nevím.
1: Mě to připomíná ten zvuk tam, takový ty indiány, co kdysi hrávali v Myšině. Jak
2: jo,
1: je Prior.
2: Vím.
1: Jo. No a vidíš, teďka už není ani Prior a ani indiáni. Bůh ví, kam se poděli, jako.
2: Někam do Prahy.
1: No, možná, jako nevím, no, je to vlastně zajímavý, kde se tady vůbec vzali, že, v Brně.
2: No hele, já si je pamatuju ještě, když jsem chodil teda na základku, na Hakenku, teď je to Milenova, že jo, tak tam nám jednou přišli a hráli tam, tak mně se to tenkrát líbilo, je to prostě takový nezvyk a... Ale jo, dá se to poslouchat občas.
1: Jo, byl to úlet, no, tak teďka už nám tam zbyl jenom borec s klarinetem, no. Ale indiáni, kde jsou, Bůh ví, no, tak třeba se nám ozvou, taky můžete klidně volat indiáni 790-107-107. Ale každopádně teďka spíš jenom taková připomínka, možná to tam taky někteří uslyšíte, malorka, loft. Culdo, komu posíláš?
2: Ale bude to pro všechny posluchače, pro celý váš tým, pro Michelinku s Amálkou, pro Oťasa a hlavně pro Aníšku.
1: Super, tak jo, děkujeme za věnování a za skvělý nápad. Měj se hezky, čau.
2: Taky děkuju, měj se opatruj se.

0: servisu zadará. Double Fríčka. Poslouchej Free Radio po celý den. Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107. A 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Venku počasí jako na Malorce a tak Culda příznačně vybral tenhle skvělý song. Já se ještě malinko musím vrátit k tomu, co jsme tady řešili. Jak jsem říkala, jestli vám to připomíná Indiány, tak já se omlouvám, pokud jste tam jako nic neslyšeli, říkali jste si, ty, co ta holka tady jako vykládá, tak já jsem si to popletla, je to v písničce Summer od skupiny Loft, takže třeba někdy příště vypustíme do éteru Summer a uvidíme, jestli to tam taky někteří z vás rozpoznáte. Teďka už ale na čase se přesunout na telefonní linku, kde by měl čekat náš posluchač Zdeněk. Zdeňku, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se, tady Zdeněk Brno.
0: Zdeněk Brno, jaká čtvrť?
1: Líšeň.
0: Líšeň.
1: Podotýkám Nová Líšeň.
0: Nová Líšeň, takže tam...
1: Vy tady máte někde studio, že? Prej jsem slyšel.
0: My jsme vlastně na Gorkýho, kousek od Úvozu, ale nějaký vysílač by tam tuším taky měl pálit, takže tak možná, no. Každopádně, Zdeňku, ty máš teda chuť na starší kousek, dáme si Neun und Nunzig Luftballons a já se zeptám, komu posíláš tenhle song?
1: No, já bych to chtěl poslat Adamovi do Blanska, pokud poslouchá, všem fajn lidem a samozřejmě i svojí maličkosti.
0: Super, no jasný, zavolal jsi, tak máš to mít, Nena už ti letí, tak měj se krásně a děkuji za zavolání, ahoj.
1: Jo, díky, naslyš.
2: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

0: Luna Bailando, myslím si, že ideální volba takhle do toho horkého počasí, co venku panuje a ještě zítra minimálně panovat bude. A já mám pocit, že i volba Toma, který se před chvilinkou dovolal do studia, má něco společného s těma vysokýma teplotami, ale raději to věřím, Tome. Ahoj, hezký podvečer.
1: Ahoj, ahoj Markétko.
0: Tak jak se to má s tím tvým Arašem? Povídej, povídej.
1: Prosím tě, dneska jsem vybral Araš Boro Boro.
0: A já se ptám, proč?
1: Tak přijde mě, že jsem dlouho nevybíral Araše.
0: Takže to je ten důvod, jo, jako?
1: A taky, že je venku teplo.
0: No, tak jsme doma, tak jsem to odhadla správně. Tome, komu posíláš tenhle song?
1: Dneska to posílám mýmu nejlepšímu kamarádovi Pavlíkovi Vandasovi. A mé kamarádce Esterce Láznové.
0: Dobře, dobře, tak za chvilku hrajeme. Hezký zbytek neděle, měj se, čau.
1: Díky, Markétko. Ahoj.
2: Našli se prachy. Hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
3: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2004.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A dneska si na Free Radio dáme v naší rubrice Hudební detektiv na paškál pecku Se dnes od Klás. Takhle nějak to znáte z našeho vysílání. Ale jak se to má s touhle písničkou ve skutečnosti? Tak skutečnost je taková, že tuhle muziku má na svědomí německá skupina Enigma, která se stejnojmennou skladbou Se dnes přišla už v roce 1990 a byl to docela banger, protože přeci jenom je to takový trošku nezvyk zmixovat dohromady gregoriánský chorály, do toho elektronický beaty a ještě ke všemu francouzský šepot. Líbilo se to tenkrát a líbí se to podle vašeho hlasování i teďka ve verzi od Klás. Ale my si dáme pěkně ten původní originálek, tak jdeme na to, krátká ukázka na Free Radio teď.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Takže to bylo dnešní záhadný odhalení sa dnes tedy původně ne od Klas, ale od skupiny Enigma. A teďka už pokračujeme dál v retroparty a jdeme na klasický kousek Britney Spears a You Drive Me Crazy.
1: Hudební detektiv na Free Radio.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je retroparty Free Radio.

0: 19.33 a my si dáme ještě jednou do uší, tentokrát už doufám, že to klapne. Britney Spears, jsem se trošku uťukla, tak pardon. Takže za chvilinku Crazy, celá stopáž, doufejme. Dáme si taky Ace of Base. A čekají nás třeba i Black Bosk. Ještě rychle zkontrolujeme, jak to jezdí a jak to vypadá s počasím do následujících dní.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A pozor si dávejte, na dálnici D1 na 195,5 kilometru u Brna směrem na Vyškov došlo k nehodě v pravém pruhu. Počítejte se zdržením v dokonce 2-kilometrové koloně, takže prosím velmi opatrně. A potom raději ještě opatrně v Kínické ulici, tedy směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka, boural osobák do svodidel. Na místě zasahovaly záchranné složky a je možné, že tam ještě probíhá nějaké to došetřování, takže velmi opatrně. A pokud tedy můžete, tak se raději vyhněte 195,5 kilometru z Brna na Vyškov. Opatrně. Kdybyste cokoliv dalšího věděli, klidně nám to dejte vědět na naši dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 620, vypadá to, že zítra se budeme pohybovat teplotně dost podobně, k tomu nás čeká polojasná obloha. Za to v úterý a ve středu už jsou hlášeny nějaké drobnější přehánky, zatažená obloha. V úterý padneme na nějakých 21 stupňů a ve středu nás čeká dokonce pouhých 14 stupňů v nejvyšších denních teplotách.

0: Whitney a teďka už na Free Radio taky se mnou na telefonní lince 790-107-107 náš posluchač Adam, který ladí v Blansku. Adame, čau.
1: Čau, já tě zdravím a samozřejmě všechny posluchače také.
0: Super, děkujeme za pozdravy. Tak jak ty to máš dneska hozený? Víkendová pohoda nebo třeba ještě v rachotě někde?
1: Dneska mám víkendovou pohodu. Sice tady toho teda bylo hodně, ale musel jsem si nějak na chvíli odechnout na chvilku.
0: Počkej, kde toho bylo hodně? Jako Michael, jsi na zahradě nebo na baráku nebo... Zasvěť nás.
1: No právě s počítačema.
0: Aha, takhle, ale jakože není to jakoby tvoje zaměstnání, ale spíš dejme tomu jako koníček, jo?
1: Řekl bych takový půl na půl. Většinou to dělám jako koníček, ale někdy se chytnou i nějaký příležitosti a jo, takže... samozřejmě člověk je rád, když mu to něco vynašel.
0: Přesně tak, takže jsem tam to něco z toho kápne, jo? Tak doufám, že se ti bude dařit. A ráda teda tvou dnešní snahu podpořím i skvělou muzikou. Vybral jsi Gabriho Ponte a La Danza della Strega, takže zadání starší Itálie je splněno, ale ještě pořád nevíme, pro koho hraješ.
1: Takže já to pošlu všem flíčkařům, samozřejmě i tobě, pošlu to Zdeňkovi, jako takový poděkování za to, že mě zahrál, pošlu to i všem radiomatérům, celému Ačku a samozřejmě klasickému věrnému týmu ve složení Tomáš Werner, Michal Bajkeros, Míša a všem ostatním, na který se bohužel zapomněl.
0: Však oni se třeba ještě připomenou, ještě máme tady 20 minut písniček na přání, takže děkuji Adame, zdravím do Blanska, posílám muziku a třeba ještě bude Karel, uvidíme. Tak jo, měj se hezky, čau.
1: Díky, ahoj. Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: A teď už se konečně taky dostáváme ke vzkazu, který napsala Ivča Schlitz do naší apky. Ta by chtěla nechat zahrát písničku pro Mišáka do Líšně, tak jeho rodičům a i pro Michala Svobodu. Má to být něco od skupiny Holky, ale je pravda, že tady nemáme od této skupiny zrovna bohatý repertoár, takže to padlo na song Už mi nevolej, ale vy klidně volat můžete a to až do 20. večerní. Teďka ale Holky.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
3: Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

Nějaký novinky, takže určitě na co se těšit. Takže doporučuju tradiční volume doprava, ať si to užijeme na 107% a jdeme uzavřít tento krásný, úspěšný celý týden. Takže přátelé, příjemný poslech, jdeme na to, let's go!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Plus Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Free Radio.

Dámy a pánové, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Life je ve finále. Já vám strašně moc děkuju za poslech, za zprávy a ještě teďka na závěr zdravím našeho věrného posluchače Pavlíka do auta. Já doufám, že jste si to velice užili, tak jako já. No a příští týden, pátek, sobota, nějaký mejdánek nebo neděle Free Radio 107 FM. Přátelé, mějte se krásně a ahoj!

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Vinohrad do Modříc? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. 2004. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez. You ready, girl? Come on.